0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští a turečtí policisté v Istanbulu rozbili obří podvodné call centrum a zadrželi 51 lidí. Organizovaná skupina je spojována s více než 11 případy podvodů na českých občanech. Falešní bankéři a policisté s obětí pod psychologickým tlakem vylákali přes 553 milionů korun. Kriminalisté na místě zajistili rozsáhlou techniku, padělané doklady i software. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiálně akce zrušila. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole play-off mistrovství světa zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Ve 111. minutě rozhodl vlastní gól Dinia Borgese. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu, posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Gól střel ve 14. minutě Jon Arias. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Vysočina Fest v Jihlavě pokračuje třetím dnem. Dnes se areál letního kina otevře v 15 hodin a zahraje tam například Činasky nebo MiG 21, chybět nebude Vysací zámek Adam Mišík a zavítat můžete taky do Chillzóny Hit Rádia Vysočina, kde se na vás těší Marek Grande, Markéta Sušťáková nebo Milan Řezníček. Z Jihlavy Markéta Báťová.
13: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
11: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer nám pravděpodobně zaprší. Dnešní odpolední teploty je mezi 22 až 24 stupni Celsia.
14: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
15: Krásné, dobré ráno. 7:04. Leontýnka se dneska vyspinkala do růžova, takže to tady bude šířit pozitivní energii. Čau, Fílo.
11: Čau. Já jsem se taky vyspinkal do růžova 3 hodiny, čuměl jsem na fotbal.
15: No, tak jak to máte vy, naši věrní posluchači? Dejte vědět, jestli vstáváte do práce, nebo se jen tak probouzíte, nebo naopak po bujarném večírku uléháte ke spánku, tak vám popřejeme dobrou noc. Vám zbytek? Pak jsem řekla vám zbytek.
11: No tak vám zbytku.
15: Chtěla jsem říct vám ostatním, přejeme krásné dobré ráno. Víkendové vysílání na Hit Rádiu startuje právě teď.
14: Hit Rádio Vysočina.

0: 7 hodin, 10 minutek, aktuální čas a my tady pro vás máme s Fildou krásnou zprávu. Protože my Češi jsme nejšťastnější za posledních 25 let. To jsem si nevymyslela já ani Filip, ale spočítali to opět jakýsi...
1: Vědci.
0: No ty kráso, my máme teda to štěstí, že v tomhle nádherném šťastném období žijeme. Zajímavé ale je, že Moraváci jsou prý ještě šťastnější než Češi. To by mě zajímalo proč, jestli tam mají to vínečko bílé a červené, co?
2: No, já mě vždycky zajímají tady ty průzkumy. Přijde mi, že co se bavím okolo, všichni jsou naštvaný, jak je všechno drahý, bydlení je nedostupný, tak a myslím si, že to jsou docela základní potřeby k životu. Tak já nevím, no, já teda asi úplně jako nejšťastnější za posledních 25 let teda nejsem, tak nevím jak ty.
0: Já šťastná jsem, protože jsme všichni zdraví a v mém okolí taky, takže to je takový asi nejdůležitější.
2: No tak schválně nám můžou dát vědět posluchači, jestli jsou nejšťastnější za posledních 25 let, pokud jim 25 je, ale myslím, že většině asi ano.
0: Za posledních 25 let, to mě bylo 15, to jsem měla až takovou pubertu, jo, asi jsem šťastná.
2: Jo.
0: Takže vždycky, hele, říká se vždycky může být líp, ale
2: ano.
0: Máme co jíst, máme střechu nad hlavou, máme někoho, kdo nás má rád, máme kamarády, máme rodinu a máme skvělou práci jako my dva tady. Ne, a hlavně jsme zdraví, takže přátelé, dejte nám vědět, jste šťastní. Za posledních 25 let 777937777 a je mi jasný, proč na té Moravě jsou vlastně šťastnější. To je prostě jasný. Kdyby si Češi občas taky trošku té Moravy nalili, tak jsou šťastní úplně stejně, ne? Hezké dobré ráno, Nico Santos, právě teď, jsme Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: 4. července, pojďme se mrknout, kdo dneska slaví a co se důležitého děje, aby nám to neuniklo. Dnes je den nezávislosti pro Američany, největší svátek roku. Fildo, pojď nám přiblížit, co to je.
1: No, je to pro ně asi ten nejvýznamnější den, který mají v roce, protože před 250 lety tak se podepsala jistá dohoda a od té doby se vlastně považuje takový vznik novodobé éry USA. Takže pro ně je to prostě obrovská věc, grilovačky, ohňostroje, koncerty, akorát teda
0: grilovačky doslova, protože tam je až 45 stupňů v New Yorku. Což je masakr mezi těmi obrovskými domy, budovami, paneláky a podobně, prostě to je šílený. Nedokážu si to ani představit. A každopádně dneska je taky den salátu Cezar. Tak si ho dneska dopřejte. Mějte hezké ráno.
2: Mami, my si chceme pořádně zabobovat.
3: Teď v létě?
4: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
3: Nahoru za zážitky.
5: Nahoru Resort Monínec.
3: Letní aktivity park, jede naplno.
5: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
3: Maxi skluzavka.
5: Lanový park.
3: Elektrokoloběžky.
5: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
3: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
5: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update s Filipem právě teď. Hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Americká hudební megahvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Světovým agenturám to potvrdila mluvčí slavné zpěvačky. Svatební oslava prý propukla v New Yorkské aréně Madison Square Garden a má trvat i další dny. Ovšem moje milá kolegyně tady na mě mává, že to prý není pravda.
0: No protože my furt nevíme, jestli je to pravda, není to pravda. Mluvíme o tom už vlastně dva dny, včera taky celou snídaní šampionů.
2: Aha.
0: A vlastně Taylor samotná oficiálně ještě vůbec nic nepotvrdila. Jsou různé spekulace, takže vlastně je to taková Taylorina detektivka, bych řekla.
2: Hele, ale tady to je zpráva z dnešních 7 hodin ráno, to, co jsem četl, že to potvrdila
0: dnesková mluvčí.
2: Přátelé, myslím, že přežijete již taky bez toho, buď se vzali nebo ne, my to ještě budeme sledovat. Pojďme na další zprávičku. Benzínová pumpa v dolorakouské obci Wollensdorf jižně od Vídně požaduje po motoristech platbu, jestliže jejich vozidlo v areálu stanice jen krátce zastaví, aniž by natankovalo. Stačí jen průjezd nebo krátká zastávka na to, aby řidič zjistil ceny pohonných hmot nebo si něco vytáhl z kufru. No a kdo někdy snil o vlastním ostrově ve Středozemním moři, má jedinečnou šanci. Za 15 milionů eur, tedy 363 milionů korun, je u západního pobřeží Sicílie na prodej soukromý ostrov Santa Maria s luxusní vilou, kaplí a olivovým hájem. Nachází se tady právě i ten háj, jehož plody v roce 2020 vystačily na výrobu 1500 litrů olivového oleje.

0: Krásné dobré ráno. Posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem a dneska máme pro vás důležitou informaci. Vy jste zvyklí, že vám vždycky mezi 9. a 10. hodinou roztáčíme kolo narozeninové rulety. Vzhledem k tomu, že já tady zítra bohužel s vámi nebudu, Filipku, budeš tu osamocen.
1: Já taky nejdu teda.
0: Ne, bude tady Káťa Pechová, takže ženská energie tady bude trošku jiná, ale to je někdy takové osvěžení, takže Káťa je super. No a my si právě na základě toho dáme dvě narozeninové rulety dneska. A což je dobrá zpráva pro vás, takže pozorně poslouchejte. Kdo ví, kdy to přijde, ta první nebo ta druhá?
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu byl herec Dustin Hoffman. Na první večer dorazili rovněž Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Festivalový program potrvá do 11. července, kdy budou předány ceny. Šanci na zisk křišťálového globu v hlavní soutěži mají i 3 snímky s českou účastí. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. Ku plnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Podle táborových vedoucích takový telefonát s rodiči často ještě zvětší stesk po nich. Stále tedy platí, že na táborech stále vládne klasické posílání papírových pohledů. A pojďme také na sport. Artis Brno přijal nabídku od Ligové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. V níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. První liga se nebude nově losovat. Artis převezme v termínové listině pozici Karviné. Naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu Brno. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: První červencový víkend bude v Třebíči patřit svatoprokopské pouti. Tradiční slavnosti plné řemesel, historie a zábavy pro celou rodinu se budou konat v unikátním zámeckém areálu. Těšit se můžete na kejklířská vystoupení, kostýmované prohlídky baziliky i dobové atrakce pro děti. Startuje se ve 12 hodin. Z Třebíče Markéta Báťová.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno během odpoledne a dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. Odpolední maxima 24 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Dobré ráno.
6: Krásné ráno.
11: Díky, že posloucháte 3 minutky po 8 s vámi Filda a Lejda.
6: A to je skoro jak Filda Lejda, jako podle mýho příjmení, že jo?
11: Ty jsi Lejček, no Lejda. A já, Děnděši, jak by to bylo, Degeši?
6: Lea Gejda.
11: Kejta rovnou.
6: Nebo Kejta můžeš být.
11: Každopádně, přátelé, krásné vstávání, díky za vaše zprávy, kdo jste v tom s námi, chodí SMSky, děkujeme vám za ně, posíláme skvělou muziku, hlavně dobrou náladu, ale dneska bude narozeninová ruleta hned dvakrát, spousty zajímavých infošek, mrkneme taky do Karlových Varů a prostě uděláme si takovou tu víkendovou pohodičku.
9: Hit Radio Vysočina.

0: vstávání s Hitrádiem 9 minutek po 8. Přátelé, jestli myslíte, že Cyprián a Celestín jsou nejdivnější česká jména, podceňujete naši originalitu. Schválně, jestli jste věděli, že u nás můžete potkat lidi se jmény Viletu, Wednesday, Chingis nebo Ninel, což je vlastně Lenin pospátku, že jo? Ninel, Lenin. No a prostě někteří rodiče dokážou krásně zpestřit svým potomkům hezky od začátku. Ježíš, já bych plakala jmenovat se třeba Leona a Noel. Anoela. A dokonce, já jsem znávala i jednoho lepronise. Nevím, jestli se už nepřejmenoval, ale nejvíc jsou jedni rodiče z Opavska. Ti dokonce minulý rok pojmenovali dcerku Análie. Ne M jako máma, ale
1: jenom rovnou zná,
0: no jako Nanuk.
1: No, tak to je fantastické.
0: To prostě nemáš jak oslovit ani vyslovit. Jednou je bude žalovat chudinka
1: no,
0: Análie.
1: No, oslovit to může, no, ale ne podle kalendáře.
0: Takže přátelé, pokud ve svém okolí máte někoho s takovým prapodivným jménem, kdo kde se kdy inspiroval, napište nám to na 777-937-777. Ještě znám Klotildu. Co si teď vzpomněla?
1: Ježiš,
0: to byla spolužačka na základní škole. Klotilda. Chudinka.
1: Já teda si furt jenom říkám, jestli jako můžeš vybrat jméno, jaký chceš a do občanky ti to jako zapíšou.
0: To je otázka, tak prosím
1: já
0: vás,
1: to zjistím.
0: Dejte nám vědět, jaká divná jména máte ve svém okolí a my jdeme hrát. Hit Radio Vysočina.

0: Hezké dobré ráno, Pink, Please Don't Leave Me, posloucháte Hit Radio. 8:02, aktuální čas, hezké dobré ráno. Ptali jsme se vás, jaká ve svém okolí máte nejdivnější jména. Pár tipů jsme vám tady, ale rodiče z Opavska pojmenovali svou dceru Análie s Enkem, což je prostě úplně šílený. Píše nám tady posluchačka Jarmila. To je taky hezký. Já mám třeba ve svém okolí několik Jarmil. Babičky obě dvě, slovenskou, maďarskou, taky moje maminka Jarmila. A vždycky se říkalo Jarmilky, že to jsou takový ty střevíčky, boty. Každopádně nám tady píše teda Jarmila, moc zdravíme. Ahoj, můj manžel se jmenuje Bivoj.
1: Bivoj je dobrý, já to si představím
0: Jarmila
1: vždycky.
0: Jarmila a Bivoj.
1: To si vždycky představím teď s proměnutím toho pána s tím větším bříškem, jak pije tu dvanáctku prostě do sebe.
0: A nebo nám tady píše posluchačka, dobré ránko, jmenuji se Oksana, to je hnus, je lepší Análie. Přeji krásnou sobotu, vaše posluchačka.
1: Ale tak Oksanka,
0: Oksana
1: to není
0: je
1: tak
0: hezký.
1: Špatný.
0: Oksanka, ahoj Oksanko.
1: Takhle, neřekl bych,
0: že... Análko.
1: Análko je fakt špatný, no. Takhle, Oksanka, neřekl bych, že to je žádná jako nějaká hitparáda s prominutím, ale není to vůbec špatný.
0: Není to vůbec špatný, ať se jmenujete jakoliv. Hlavně, že jste zdraví a že máte pohodičku a usmíváte se na svět, ne?
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz Joseva.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez, Marshmallow a teď Filip Lejček a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Věrný domácí mazlíček pomohlo policii vyřešit případ vloupání do rodinného domu. Drzí zloděj totiž uvnitř bytu oslovil mluvícího papouška jménem jeho vlastního komplice. Inteligentní pták si toto jméno zapamatoval a neustále ho opakoval před vyšetřovateli. Kriminalisté díky této stopě rychle identifikovali zloděje a zadrželi celou partu pachatelů.
0: Takže už si nebudeme pořizovat domácí mazlíčky, fejsky, kočičky, ale mluvícího ptáka.
2: Papoušky. Majitel domu v americkém Connecticutu našel na své zahradě nečekaného návštěvníka. Velký medvěd Baribal se v horkém letním dně rozhodl zrelaxovat v jeho vířivce. Zvíře ignorovalo křik majitele a spokojeně se chladilo v bublající vodě. Po zhruba hodince medvěd z jacuzzi v klidu vylezl a odešel zpět do lesa.
0: A nebo já miluju tyhle příběhy, které píše sám život. Fakt, i tohle se děje. Brum, brum.
2: No a teď věc, kterou bychom si přáli všichni, když samozřejmě stejně se to asi už nestane. Technická chyba v systému jedné z etiopských bank umožnila lidem vybírat cizí peníze. Klienti zjistili, že mohou z bankomatů vybrat mnohem více peněz, než mají. Zpráva se bleskově rozšířila, hlavně mezi studenty, kteří bankomaty vzali útokem. Banka po opravě systému vyzvala všechny k dobrovolnému vrácení peněz.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Justin Timberlake, Mirrors, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. A já mám pro vás dobrou zprávu. Jak jsem zmiňovala, dneska narozeninové rolety pro vás budou dvě a ta jedna se blíží už krátce po 9. hodině. Do té doby Atmo Music nebo Where is my husband? Dáme si rej, taky U2 a Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich nejzamilovanější duet Shallow. Mimo jiné můžete mrknout i na film. Když začal ten filmový festival v Karlových Varech, tak co tak hledá si dneska zrodila se hvězda. Buďte s námi.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Semifinále s Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
5: Under Armour makes you better.
4: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní i další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2645. Uvedlo podle agentury Reuters tamní ministerstvo informací. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové stále pokračuje. Zraněno bylo 12 660 lidí a dalších přibližně 15 000 osob přišlo od střechu nad hlavou. Policisté na Karvinsku a Frýdecko-Místecku zadrželi 3 cizince s padělanými řidičskými průkazy. Při běžné kontrole odhalili 2 falešné zahraniční doklady a 1 padělek českého průkazu. 2 z mužů přiznali, že si byli podvodu vědomi a autoškolu v minulosti vůbec neabsolvovali. Cizinci byli obviněni z padělání veřejné listiny, za což jim hrozí až 3 roky vězení. A pojďme také na kurty. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu jinou krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5. Nasazená desítka Muchová porazila Manacheu Sakakbenkovou z Tajska 6-2 a 7-6. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Prázdniny začínají v Zoo Jihlava. V areálu bude dnes k zahájení letních prázdnin pro malé i velké návštěvníky připravený bohatý program. Proběhne také slavnostní otevření nových venkovních expozic pro kočky a karakaly, a to u pavilonu žiraf v 11 hodin. A součástí akce jsou také soutěže nebo tvoření. Z Jihlavy Markéta Báťová.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
9: Sobota nabídne polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer počítejte s deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 24 stupňů Celsia.
12: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
13: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9, jedeme dál. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a prozradím, že je tam zážitek pro 2 osoby. A možná si nacpete i to bříško, projdete se někde krásně, zažijete krásné vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. No a k tomu hlavně poslouchejte teď naše Hit Radio skvělé hity, protože za chviličku to bude.
12: Hit Radio Vysočina.

0: A je to tady. Přátelé, kamarádi, chytré plavky, to tu ještě nebylo. Přišli s nimi ve Francii a jsou určeny zatím nám, ženám. Nevím, jestli se s nimi dá volat nebo chodit na internet, každopádně vám včas řeknou, kdy a jak se namazat. Jo, a stojí to necelé slabé 4000.
1: 4000 korun?
0: Ano, za to, že ti plavky řeknou, namaž se.
1: Namaž se, už se dlouho nemazal, tak to si můžeš možná nastavit jako stopky na telefonu, ne? Že bys tam dala chytrou aplikaci, je 33 stupňů,
0: no,
1: teď
0: ale
1: jsem
0: počkej,
1: se namazala.
0: Ještě zatím teda nevíme, jestli se s nima dá volat, psát SMSky, chodit na internet a jak to teda funguje, když chodíš do vody a ty plavky ti jako sami řeknou, namaž se.
1: No prostě to je nějaký speciální čip, čidlo, co já vím, hele.
0: Oni dneska... přijít na Evu a Adama.
1: To si myslím stoprocentně, ale když existují hele už auta, co se řídí sami, tak taky leplavky, to je úplná brnkačka za mě.
0: Je to tak, klidně dejte vědět, co si o tom myslíte, my vám posíláme další skvělou muziku. Hezkou sobotu.

0: Hudební políbení z éteru Hit Rádia Kiss Me. 9:45. Takže vy víte, co přijde teď. Fildo, pojď to odpálit.
1: Přijde narození, je to tak?
0: Ještě jednou, jo?
1: No.
0: Tak to řekni.
1: Narozeninová.
0: Ano.
1: Ruleta.
0: Ano.
1: Přijde právě teď, přátelé, jediná ruleta, kde jedině vyhráváte.
0: Takže volejte na 800 937 937. Výborně, jo. Filip se už naučil to číslo. No a těšíme se, komu z vás uděláme radost. Do té doby opět Radeček, Adele anebo Kygo.
2: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo 5 kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
5: Daj fuku!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, sobota dopoledne, 9:58. Kygo, For Life, takhle chutná sobotní ráno. Doufám, že se máte krásně, protože my jdeme pro někoho z vás roztáčet kolo narození nové rulety. A máme tam dneska nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Tak jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Dobré dopoledne, tady Lucka.
0: Lucinko, odkud?
1: No, momentálně na Mácháči, jinak Středočeský kraj.
0: Ne, na Mácháči, ježišmarja, tam jsem strávila celé dětství. Miluju, jak to tam teď vypadá?
1: No, teď je trošku zataženo, ale vypadá, že dneska bude hezky. Že se
0: a vy
1: bude
0: tam jste někde
1: kousta.
0: V chatce? Nebo
1: jo,
0: v kempu?
1: Jo, my jsme uznáme jich v chatce.
0: Tam je to krásný.
1: A doksy
0: nebo vedle?
1: My jsme starý splavy, nebo starý jakoby splavy. Dlouhý důl, nevím, jestli znáte.
0: Znám.
1: Tak tam právě v chatové oblasti, takže...
0: Ježišmarja. Normálně mám chuť jet za vámi, protože fakt jsem tam strávila celé dětství. Tam je nádherně.
1: Doražte.
0: Takže doporučujeme. Lucinko, kdo má ve tvém okolí narozeniny? Prozrať nám.
1: Já a manžel.
0: Počkej. Já a manžel ve stejný den.
1: No, ve stejný den.
0: Ne. Jak se vám to stalo?
1: No nevím, jak jsme se tak nějak
0: potkali. A jaký je ten den?
1: 17. července. Nevím,
0: Ježiš, to má moje ségra.
1: Fakt, jo,
0: no,
1: Ježiš.
0: No jasně.
1: Tak si jí taky dopředu všechno nejlepší.
0: No tak to je krásný. A není to brzo vůbec, je to úplně jedno, hlavně, že jsi se dovolala. Ježiš, tak to je skvělý. Takhle, a jak dlouho jste spolu, manžele?
1: No, 20.
0: 20 let? Takže 20 let slavíte takový to lásko. Hele, co dáš ty mě, co dám já tobě, nebo pojďme si dát nějaký společný.
1: No, to vždycky nějak něco vymyslíme.
0: Teď ale to je krásný. No tak budeme hrát prostě pro tebe a jak se jmenuje manžel?
1: Jakub.
0: Jakub, takže pro Lucku a Jakuba. Tak jdeme roztáčet kolo narozeninový rulety?
1: Určitě.
0: No tak jo, jdeme na... Ne, počkej, já ti vlastně musím dát ještě pravidla. Já už bych to přeskočila, ale určitě znáš, pokud nás pravidelně posloucháš.
1: Určitě, poslouchám.
0: Tak schválně mi řekni ty pravidla.
1: No, že budou tři písničky, ano. Nebo vždycky se pojede po jedný a když odmítnu, tak už se nesmím vracet.
0: Jasně, no ty jsi skvělá. Hele, já jsem právě teď přišla o práci.
1: No, to určitě.
2: Já tleskám tady.
0: Lucko, tak jo, tak jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Romantická píseň Another Day in Paradise od Phila Collinse. Chceme nebo ne?
1: Tak asi další.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Nesmrtelné devadesátky, S Club 7, Bring It All Back.
1: Jo, byli super, ale zkusíme to do třetice.
0: Do třetice, všeho dobrého, tak jsem zvědavá, jestli se teda trefíme. Rebel Robbie Williams.
1: A já si myslím, že paráda.
0: Jo, skvělá pozitivní pecka.
1: Pardon.
0: Koho tam máš ještě u sebe?
1: Psa, no, já právě když jsem volala, tak jsem česala psa, teď on tady zrovna bere krovky, tak vysílám dítě, aby nezdrhla.
0: Jak máš staré děti?
1: 10 a 13.
0: 10 a 13. A máš tam všechny u sebe?
1: Jo, jsou tady.
0: I manželka Jakuba.
1: Manžel dneska právě, že musel vodit ještě pracovat, takže ten je možná v autě, možná to slyší.
0: Tak posíláme pozdravy, protože teď máš ten správný prostor, aby si vám mohla sdělit cokoliv máš na srdci. Pro sebe, pro svého muže, pro svou rodinu, pojď na to.
1: Tak já bych nám hlavně chtěla popřát, aby jsme měli hlavně zdraví, i všichni okolo a i třeba pro tvoji sestru, protože si myslím, že to je úplně to nejdůležitější, co může být. Ostatní tak nějak jakoby přijde samo a ať se máme rádi a ať je nám na tomhle světě dobře.
0: Naprosto souhlasím, s Filipem se pod to podepisujeme a za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší vám, tobě, Jakubovi i mojí sestře takhle, když už jsme tady o tom mluvili. A samozřejmě my tady dneska máme...

0: něco nezapomenutelného od partnera firmy na zážitky. Je to pro dvě osoby zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
1: No ty bláho, no tak to je krásné.
0: Tak si myslím, že si dáte výlet, nacpete si pupky, zažijete něco krásného, procházka příjemné s užitečným a ještě takhle ve dvou oslavíte společně ty vaše narozeniny, je to skvělý.
1: No tak to je krásný.
0: No tak jo, tak posíláme Robbieho Williamse za tebou, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Oslavte to, užívejte si a hezké léto.
1: Taky hezké léto všem.
0: Ahoj.

0: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta za námi, ale jedna stále před námi, takže dobře pozorně poslouchejte za chviličku. Hozier, Natasha Bedingfield nebo taky Natalia Imbruglia a její Turn. Jsme Hit Radio.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Drony řízené umělou inteligencí nacházejí v poslední době uplatnění v mnoha oblastech. Jeden takový přednedávnem využili i v australském Novém Jižním Walesu při pátrání po ztracených turistech. S jeho pomocí je našli během pár hodin, jinak by je hledali možná i celé dny. Pátrací akce s využitím dronu poháněného umělou inteligencí byla u záchranné služby Nového Jižního Walesu první svého druhu. Do Řecka se každý rok vydávají na dovolenou až 100 000 Čechů. Místní úřady zde poslední dobou bojují s toxickou rybou, která je schopná plavce zranit svými silnými zuby. Ve Středomoří tak za její odlov nabízí rybářům odměnu 120 korun za každý kilogram. Čtverzubec, jak se ryba jmenuje, je také schopen člověku ukousnout například i prst. A pojďme také na sport. Dnes večer se rozjedou první osmifinálové zápasy na letošní mistrovství světa ve fotbale. Od 19 hodin domácí Kanada vyzve Maroko a od 23. hodiny odstartuje souboj favoritů na celkové vítězství, tedy Francie, která se utká proti Paraguaji. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Vysočina Fest v Jihlavě pokračuje třetím dnem. Dnes se areál letního kina otevře v 15 hodin a zahraje tam například Činasky nebo MiG 21, chybět nebude Vysací zámek Adam Mišík a zavítat můžete taky do Chillzony Hit Rádia Vysočina, kde se na vás těší Marek Grande, Markéta Sušťáková nebo Milan Řezníček. Z Jihlavy Markéta Báťová.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
8: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. No a vzpomínky na 35 stupňová vedra jsou pryč, dnes maxima na 24 stupních.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré ráno, teda dopoledne, 2:50, sobota, 4. července. Za chviličku se podíváme na to, jak my Češi ve velkém vyrážíme k moři, startují totiž dovolené, tak si k tomu řekneme něco víc. Do té doby Lana Del Rey anebo Swedish House Mafia a John Martin.
11: Hit Rádio Vysočina.

0: Eterická Lana Del Rey, Video Games. 9 minutek po 10. hodině, hezké dobré dopoledne, sobota 4. července. Češi ve velkém vyráží k moři, odstartovali různé dovolené, takže dovča u moře vlastně nezačíná u vody, ale v momentu, kdy doma u lednice balíte řízky do alobalu. Nebo ne? Není hezky si zaspomínat na ty krásné časy, takový národní rituál bych řekla, že to je, byl u někoho, třeba někdo už to nedodržuje, ale je úplně jedno, jestli máte v garáži nové SUV s klimatizací. Jakmile ten řízek v 5 ráno na první benzínce vytáhneme, tak jsme prostě v pátky v roce 1995 třeba.
1: My jsme byli před 3 rokama s přítelkyní a s její mámou v Řecku a ona vytáhla opravdu na letišti, ne teda na benzínce, ten řízek s tím chlebem. Já jsem si říkal, ježiši, to je trapas. A teď jsem si dal ten řízek a říkám, nemáte ještě jeden.
0: Není na chápu, domácí řízky z domova, anebo vzpomeňme si třeba na tu logistiku v kufru. To nebylo balení, to byl prostě Tetris pro pokročilé. Máma chtěla vzít i peřiny, táta trval na 3 basách piva, protože tam je to prostě drahý. Nejhorší na tom všem je ten systém. Každý táta má prostě svůj systém. Já když vidím svého otce, do dneška v 64 letech musí mít všechno prostě komplet zorganizovaný. Vyjíždí se přesně ve 2 ráno, protože se vyhneme kolonám a výsledek, všichni čeští tátové vyjeli ve 2 ráno a potkali se v té samé koloně, třeba tamhle někde u Vídně. Ale ten pocit, že si oklamal osud, ten nám nikdy nikdo nevzal, ne? Tati, promiň, ale prostě tak to u nás třeba je do dneška.
1: Ale to je ta vojna u těch starších ročníků, ano. Všechno se hezky srovnat, organizace, takže já si myslím, že to těm chlapům rozhodně hodně dalo. I když se zeptáte mýho táty, tak ten jako by řekl, kdybych na té vojně nebyl, vůbec by mi to nevadilo. Jako protože...
0: Já si myslím, že je občas fajn si takhle zavzpomínat, protože fakt my vždycky, když jsme jeli na nějakou dovču, tak ten taťka u toho kufru auta stál, máma dělávala ty řízky. Možná i naši posluchači to mají dodnes, že to dodržují. Dejte vědět na 777 937 777 a tady Shakira a Zoo.

0: zpíval Filip Lejček s One Republic Run Run Run. Hezké dobré dopoledne, přátelé, narozeninová ruleta s číslem 2. Bude mít tak trošku jiná pravidla, jsme se teď s Filipem rozhodli. Vůbec nechceme, abyste nám teď volali, ale my to změníme. My chceme, abyste nám napsali. Takže nám napište na 777-937-777, odkud nás posloucháte. Prostě jenom město, odkud nás posloucháte, a my vybereme někoho z vás, zavoláme vám a prostě vám zahrajeme to, co máte rádi, vy nám řeknete nějaký to datum, my tady vybereme muziku a taky vám k tomu dáme nezapomenutelný zážitek. Pozor, opět pro dvě osoby.
1: To je pěkný, to ale je ty dobrý, si musíš, i vy si musíte uvědomit, že tato osoba, Leonka, tady naposledy dneska. No, protože kdo v rádiu mění pravidla, řekl, tak většinou je vyhozen následující den, přátelé, takže si to užijte dneska ještě.
0: Ne, to nebyl tentokrát můj nápad, ale nápad mého šéfa, takže já jsem z obliga.
1: Tak ten vyhozen samozřejmě nebude.
0: Každopádně ne, já si říkám, že když výjimečně jsou dneska ty dvě narozeninové rulety, že pravidla jsou někdy od toho, aby se porušovala. Takže 777-937-777, hele, už mi to tady všechno skáče. Odkud nás vy, naši věrní posluchači, posloucháte? Naše centrální studio, odkud nás teď slyšíte, sídlí v Praze a pak samozřejmě rozdělené ještě na ty regiony, to už je ve vašich větších daných městech v České republice. Tak budeme hrozně rádi a prostě my vylosujeme někoho z vás, ať je to takový jako spravedlivý, ať dáme šanci i těm, kteří se třeba nedovolají, kteří velmi často píší. Hele, těch zpráv tady skáče, to je 15, 20, 30, teď už je tam 55. No, to bude hodně těžký.
1: Já prostě pak řeknu číslo, ty to vemeš od zhora a vylosujeme jednou takhle, jo?
0: Dobře, tak jo, takže pište na 777-937-777, odkud posloucháte vaše Hit Radio a my vybereme někoho z vás.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz. Joseva.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poetika blízko a to budeme dneska zpívat všichni. Každopádně máme teď pro někoho z vás šťastný den, protože vybrali jsme tady Ivet a Lucku, ale koukám, že holky nám asi položili telefon.
1: A to už nám položili po druhý.
0: Takže dáme, holky, sorry, prostě
1: šance,
0: nedostanou už třetí šanci, bohužel. Takže vybereme opět někoho z našich posluchačů. Tak Filipe, řekni mi číslo, protože těch SMS-ek je tady
1: strašně moc. Oblíbené moje číslo je 9, takže dáváme 9, abyste neměla tak
0: jednoduchý. Jo.
1: Ano.
0: Dobře. Dobře, tak něco říkej a já jdu vytáčet
1: to telefonní číslo. Tak já budu něco říkat. Přátelé, já bych využil toho dnešního dne k tomu, že není takový horko, na který jsme si stěžovali minulý víkend, a vyrazil bych někam do přírody nějakou pěknou sportovní aktivitu si dát, nebo i nějaký to grilování, přeci jenom takhle těch 24 stupňů, to je o dost lepší teplota, než grilovat třeba v 35, protože přece jen otevřete to víko grilu. Není to úplně příjemný, takže ten dnešek využít na 100%.
0: Tak a my už někoho máme z vás dalšího na telefonu. Přišla nám zpráva, ahoj Černá Horo, Hit Radio. Píšeme z tripu kolem hranic České republiky, právě vyjíždíme na Náchod, kde to vše začne, jedeme mini auto. Černá Horo, Hit Radio. Píšeme z tripu kolem hranic České republiky, právě vyjíždíme na Náchod, kde to vše začne, jedeme mini autíčkama. Smart už nás jede dohromady.

0: super.
1: Ano.
0: Stlumte si tamto rádio, fakt se neslyšíme.
1: Ano, slyším.
0: No, stlumili jste si to rádio, aby jsme se slyšeli.
1: Ano.
0: Super, tak jo. Tak každopádně, šťastnou cestu, prozraď nám, co vám zahrajeme.
1: Když nemůžeš, tak přidej víc.
0: Dobře, takže Miraj. A koho máš ještě v autě?
1: V autě mám vedle sebe maminku. Která...
0: Maminku, a můžete tam fakt vypnout nebo stlumit to rádio, holky?
1: Jo, už to...
0: Dělá to strašný bordel
2: jako,
0: takhle, když jedeme
2: živě. Už to bylo za žlutou kartu takhle, jako fotbalový mistrovství světa. Už tahám z kapsy červenou, jo, ale asi to nestihnu už, protože dřív tam dáme písničku. A proč zrovna tahle ta skladba? Symbolizuje to něco ve vašem životě třeba? Že jste už nemohli a přidali jste nakonec víc a vyšlo to?
1: No, tak určitě, když jako už nemůžeme řídit, tak prostě musíme přidat na plyn, že jo?
0: Hlavně opatrně, holky. A máme tady pro vás dobrou zprávu, protože my jsme dneska změnili trošku ty pravidla narozeninové rulety. Tak máte tady nezapomenutelný zážitek od našeho partnera firmy na zážitky. Ty a mamča, nebo komukoliv to budete chtít dát, nebo s kýmkoliv budete chtít vyrazit. Je to s koloběžkou za letopisy Narnie. To znamená, že poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, zatím málo objevené skalní město. To tisá trošku jinak a to všechno na kolodrndách.
1: No super.
0: Na léto se to úplně skvěle hodí, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten zážitek poslat. No a Miraje posíláme právě teď za tebou a maminkou. Tak šťastnou cestu.
1: Úžasný, děkujeme.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Za minutku máme 10:45 a to znamená, že se blíží a pomalu, ale jistě přichází vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, kdy od 11. do pravého poledne hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás, našich posluchačů. Napište nám na 777-937-777, co byste rádi z Eteru Hit Rádia slyšeli, my se vám to s Filipem pokusíme splnit a hlavně napište nám i, co dneska budete baštit, ať se třeba všichni takhle vzájemně můžeme inspirovat. I když většina z vás, co jsem tak tady četla ve zprávách, jede na Karlovarský festival, tak si tam dejte něco dobrého, protože tam je opravdu rušno, taky se tam chystám za pár hodin vlastně jedu a budu tam až do pondělka, takže třeba se s někým z vás i potkáme, protože spousty posluchačů máme z Karlových Varů podle toho, co jste nám tady psali. A jestli vám k tomu můžeme teď zahrát vaši muziku, tak my budeme jenom rádi. Takže pište 777937 anebo můj Instagram Lea Giongiosi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Češi se rozsáhlého výpadku elektřiny příliš neobávají. Loňský blackout v části Česka jejich připravenost na podobné události nezměnil. Aktivně se o správný postup zajímá zhruba 40% obyvatel. Například více než třetina domácností stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Záložním zdrojem energie pak disponuje zhruba každá osmá domácnost. Analýza ministerstva práce ukázala, že pětina Čechů odcházela před covidem do důchodu z úřadu práce. U lidí s předčasnou penzí tvořili tito bývalí nezaměstnaní dokonce celých 40%. Pracovníci se na úřad nejčastěji hlásili přibližně 11 až 12 měsíců před termínem penze. Evidence na úřadu práce tak lidem sloužila jako finanční překlenutí a strategie odchodu z trhu. A pojďme také na sport. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole playoff zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu. Posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Dnes večer jsou na programu také první osmifinálové duely Kanada-Maroko a Francie-Paraguay. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: První červencový víkend bude v Třebíči patřit svatoprokopské pouti. Tradiční slavnosti plné řemesel, historie a zábavy pro celou rodinu se budou konat v unikátním zámeckém areálu. Těšit se můžete na kejklířská vystoupení, kostýmované prohlídky baziliky i dobové atrakce pro děti. Startuje se ve 12 hodin. Z Třebíče Markéta Báťová.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
1: Sobota nám přinese polojasno nebo skoro jasno, odpoledne počítejte ale s přibýváním oblačnosti a večer možná také zaprší. Odpolední maxima na 24 stupních Celsia.
4: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
5: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: 3 minutky po 11. jdeme hrát hity na přání k vaření. Pište se na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, co byste rádi z éteru slyšeli. Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Sia, to slibuju, že bude. A co bude dál, to je samozřejmě na vás. Tak pište právě teď.
4: Hit Radio Vysočina.

rádio s vámi, hity na přání k vaření, jdeme na vaše vzkazy. Ahoj Leonko, zahrát od holek pro tebe, bude to pro Roberta, slavíme narozeniny, děkuji. Potom tady píše Petra, ahoj Leonko, zahraj cokoliv od skupiny holky, my dneska budeme grilovat a večer se chystáme do Karlových Varů, tak třeba se potkáme. Další SMSka, ty brďo, dneska holky tady vedou, myslím ta kapela holky, s měkem i na konci. Píše tady ještě Martina, ahoj Leonko, zahraj nám Mám ráda od skupiny holky. Moc jsem je milovala, ale měla jsem ráda i tebe, když jsi zpívala v těch Golden Kids. Ježíš, to už je pravě, to radši tady nebudem ani zmiňovat. A bylo by to pro Hanku, Petra a naši Jiřinu. No tak když to chcete, pojďme zavzpomínat. Holky

0: Za chviličku tady máme speciální přáníčko od Skútra. Ahoj Kilonko, dnes zelňačka a bezlepkové borůvkové knedlíky. Zahraj prosím písničku od Skútra pro tebe a pro dobrou náladu všem posluchačům. Děkuji Hanka z Bílé Třemešné. Tak Haničko, dobrou chuť k obědu, děkujeme za tvoji zprávu. Tak samozřejmě Skútr taky bude Enrique Iglesias pro Péťu z Prahy. A doplní to ještě samozřejmě Huntrix Goldeny, to máte rádi. Tak to by bylo, abychom vám to nezahráli. No a pak si vezmeme na telefon někoho z vás.
1: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
2: Teď v létě?
3: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
2: Nahoru za zážitky.
4: Nahoru Resort Monínec.
2: Letní aktivity park, jede naplno.
4: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
2: Maxi skluzavka.
4: Lanový park.
2: Elektrokoloběžky.
4: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
2: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
4: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Everybody on the floor. We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of school?

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Hity na přání k vaření, 11:30 je tady. Jdeme opět na vaše SMSky, píšete nám na 777-937-777. Ahoj Leonko, jedeme z České Lípy, směr Nový Bor a Rumburk na prodloužený víkend. Prosím tě, mohla by si nám zahrát Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart. Děkuju Petra, bylo by to pro Kačku, Hanku, Jarušku a Marušku. Je to naše dámská posádka, jedeme si užít to volníčko. Jste super, moc rádi vás posloucháme. Holky, já myslím, že skvělá volba.

0: Hugh Grant, Way Back Into Love, Hit Radio stále s vámi. A hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Leony, Bruno Mars nebo Imagine Dragons, tohle ještě všechno bude od nás. Pro vás, vy jste si vlastně o to napsali tak trošku sami. No a potom už je tady pravé poledne, tak ještě hodinku a 20 minut společně a pak trada, směr Karlovy Vary. Vím, že většina z vás tam jede taky tak šťastnou cestu, hlavně opatrně a užívejte si toho prodlouženého volna.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6. 7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
5: Under Armour makes you better.
4: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal v pátek večer velkolepě. Oslavám přálo i počasí. Dorazily hollywoodské hvězdy, včetně té největší amerického herce Dustina Hoffmana. Po červeném koberci se však prošli také oblíbení čeští a slovenští herci a herečky. Nechyběly pochopitelně ani desítky tisíc lidí, kteří se vydali do karlovarských ulic. Povedený večer zakončil skvělý koncert u hotelu Thermal. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Společnost rozdělují politické rozpory, které se promítají také do připomínek výročí. Banky po zvýšení základní sazby České národní banky navyšují úročení u spořících účtů jen zvolna. Podle některých ekonomů však spoření opět získává na atraktivitě. Cestou k dlouhodobému zhodnocení úspor jsou ale i investice do akcí nebo nemovitostí. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Prázdniny začínají v Zoo Jihlava. V areálu bude dnes k zahájení letních prázdnin pro malé i velké návštěvníky připravený bohatý program. Proběhne také slavnostní otevření nových venkovních expozic pro kočky a karakaly, a to u pavilonu žiraf v 11 hodin. A součástí akce jsou také soutěže nebo tvoření. Z Jihlavy Markéta Báťová.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
4: Dnes očekáváme jasno až polojasno, postupně bude přibývat také smíchu na vašich ústech, protože nebude takové vedro, jak minulý týden. Bude možná trošku pršet k večeru, ale maxima 24 stupňů Celsia.
7: Ale to, jak se krásně spí, to je nepopsatelný.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
7: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte. Poslední společná hodinka před námi, tak si to pojďme užít, spousty skvělé muziky, jako teď. Pitbull, Christina Aguilera a vám přejeme dobrou chuť.
3: Hit Rádio Vysočina. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

nebo jste jen tak někde od někoho dostali. Představte si, že majitel fitka v Číně vypsal výzvu roku. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, tak bacha, dostane Porsche Cayenne. Tomu říkám krucis odměna. Představte si tu motivaci. Každý Angličák vás přiblíží velkému Angličáku. To je prostě sen, chápete to? Buď ten majitel ví, že je to biologicky nemožné, anebo má fakt hodně Porsche na skladě. To není dieta, to je v podstatě pokus o zmizení v přímém přenosu. Na druhou stranu říct si po těch, já nevím, 3 měsících, sakra, schodil jsem jen 30 kilo. To taky není úplně blbý, ne? Akorát teda nedostane to Porsche. Hezké odpoledne, jsme Hit Radio a hrajeme ty nejlepší hity právě teď.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu s vámi stále Lea do 13. hodiny a nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete poslouchat odkudkoliv online. Hitradio.cz a nebo přes aplikaci Radia.cz. A kdo byste miloval devadesátkové hity, což vím, že většina z vás má hodně, hodně rádo, tak Hit Radio 90. Taky si nalaďte, zkuste a nebudete litovat.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
5: Daj fuku!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
2: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
6: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz. Joseva.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Teď mám tady pro vás příběh, který vás fakt zahřeje u srdce. Mě trošku i vrátil do dětství a do těch krásně naivních, takových těch prvních pokusů o vydělání si peněz, o samostatnice. Malej kluk v polské Nise si chtěl jen vydělat na prázdniny, tak si postavil stolek u silnice. Co už na tom by nebylo nic divného, jenže našel se soused, kterému to prostě vadilo, byl to takový asi ten dědula Morous, a zavolal na něj policii, že dítě podniká na černo. Ale víte, co udělala policie? Možná jste to už někdo zaregistroval, tenhle ten příběh, protože to obletělo celý svět. Tak policie přijela, koukla na kluka a místo papírování od něj všechnu tu limonádu koupila. Prodával tam vlastnoručně domácí vyrobenou limonádu. A ještě se s ním kluci vyfotili, udělali mu takovou reklamu, že do hodiny měl vyprodáno i to, co vlastně ještě nestihla ani namíchat, což je naprosto skvělý. Prosím vás, podporujme děti, mládež, puberťáky v tom, že si chtějí vydělat nějakou tu korunu sami, o samostatnice a ne hned na ně. Volat přece policajty. Když to samozřejmě není

0: But you're just a boy.
1: Náš společný čas pomalu, ale jistě vyprchává. Moje kroky se odebírají na filmový festival do Karlových Varů. Zítra tady s vámi bohužel nebudu ani v pondělí, jak jste vždycky zvyklí, když je státní svátek, tak já ho oslavuji prací. Ale opravdu budu teď pracovně 2 dny v Karlových Varech. Těším se moc, nejenom to, že tam budu zpívat, ale taky se projdu pomole jako modelína, takže držte mi palce, protože o mně je známo, že já nemám ráda podpatky a tam teda budou 12 cm. Takže doufám, že to přežiju, no a v úterý ve snídani šampionů pojedeme zase celý týden spolu, tak doufám, že budete u toho se mnou. A pokud možno, zůstaňte i dál teď na vlnách Hit Rádia. Mějte se krásně a ahoj!
2: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu. Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na nehodu osobního auta a traktoru na silnici ze Senoža do Hroznětice. Místo je momentálně neprůjezdné. No a na trase Zavíčkova Brodu směrem na Jihlavu u odbočky na Střítež havarovala dvě osobní auta. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Komunikace je dočasně neprůjezdná, tak počítejte se zdržením. Buďte opatrní, pokud nikam zrovna jedete. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobně

0: už je tady! Zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže? A

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
1: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Slováci od dnešního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí 10. referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné. Na dovolenou se těšíme, zároveň nám ale dělá starosti. Nějaké obavy spojené s dovolenou má 80% Čechů. Loni to bylo 84%. Vyplývá to z nového průzkumu. Lidé se v souvislosti se svou dovolenou obávají zejména nemocí, nepříznivého počasí, dopravních komplikací anebo vysokých cen. Švédský centr Leo Carlson by se měl stát nejlépe placeným hokejistou v NHL. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku 5-leté smlouvy na $90 milionů a Carlson se rozhodl ji přijmout. Pokud jeho současný klub Ducks nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovná, jako kompenzaci získá 4 volby v prvním kole draftu.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Tento víkend si od velkých tropických veder odpočineme. Bude spíše takové festivalové počasí, očekávejte odpoledne postupně oblačno. Tomu se přidá čerstvý severozápadní vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti 15 metrů za sekundu. No a později odpoledne nebo večer se na severu kraje mohou objevit i slabé přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
2: A s vámi už je Tomáš. Přeji krásnou sobotu do celé Vysočiny a posílám další hity. Na úvod Chainsmokers a Coldplay.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: No a samozřejmě, že i dneska zmizí hudeb, hvězdy z hudebního nebe, protože všechny budou na tom největším multižránovém festivalu tady u nás v Jihlavě v prostoru letního kina Hajlos. Přesně v 15 hodin se otevřou brány Vysočina Festu, třetího závěrečného dne. No a musím říct, že návštěvníci se mají opravdu zase na co těšit. Výběr budou mít z pěti různých stagí, mezi nimi nesmí chybět ani Hit Radio Vysočina stage. No a když jsem tak počítal, tak dneska vystoupí více než 20 interpretů a kapel. Namátkou třeba MIG 21, Adam Mišík, skupina Poletíme, ale hlavním tahounem dnešního dne je skupina Činasky. A my jsme se ku příležitosti toho největšího festivalu na Vysočině zeptali frontmana skupiny Činasky Michala Malátného, s čím máte spojenou Vysočinu jako takovou.
2: Tak půlka mý rodiny pochází z Vysočiny, jo. Tátová rodina pochází od Chotěboře, takže já jsem jako na Vysočinu jezdil za pratetou každý prázdniny a mám to tam strašně rád. Pak jsme tam jezdili na čundry a opravdu ten kraj mám jako opravdu rád.
1: Tak to slyšíte, na Vysočině je prostě krásně. Určitě na místě Vysočina Festu nemůže chybět ani náš promotým, který pro vás má nachystanou supráckou chillzónu, kam si můžete zajít odpočinou nebo si zahrát pukec o krásný létající talíř s logem Hit Radia. No a pokud byste se na festival z nějakého důvodu nemohli dostat, tak určitě počítejte s tím, že vám i kousek přeneseme přímo sem k nám do vysílání. Mezi 14. a 15. hodinou nám totiž živé vysílání zprostředkuje Marek Grande se zajímavými postřehy a hosty přímo z místa Vysočina Festu. No a taky nezapomeňte sledovat i naše sociální sítě, kde vám tu skvělou atmosféru festiáku také přinášíme. No a jestli se právě teď zrovna chystáte na Vysočina Fest, tak si dnešní poslední den festiáku užijte naplno.
0: Na Vysočina Fest z Hit Rádia Vysočina. Vysočina Fest.

0: Jonas Blue a JP Cooper na Hitrádiu Vysočina těsně po čtvrt na dvě. Léto v plném proudu a s nimi prázdniny a na Vysočině se to hemží akcemi, tak se pojďte se mnou podívat, kam tento víkend vyrazit.
1: Co se děje na Vysočině?
0: No jak už jsem říkal před chvílí, třetí den Vysočina Festu od 15 hodin se brány areálu otevírají, hlavními aktéry budou třeba Činasky, Divokej byl taky Adam Vyšík nebo Pio Squad a Vysací zámek. Mimo jiné, určitě doporučuji vyrazit třeba na Svatoprokopskou pouť do areálu zámku v Třebíči, která se koná i v neděli. Pod své pracovité ruce vás nechá nahlédnout třeba Přadlena či Kartáčník. Ručně si vyrobíte papír či svíčku a ochutnat u toho budete moc výborné víno, grilovanou klobásku a další dobroty. No a nebo si přijďte dneska a zítra zašermovat na hrad Bítov. Šermířské vystoupení nazvané Na dluh začne vždy o 11:30, ve 13 hodin a také o 14:30. K ochutnání budou také staročeské placky. No a na výběr je to víc než dost a kdyby vám to ani tak nestačilo, tak určitě mrkněte na náš web hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
1: Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Pohodové sobotní odpoledne přeje do celé Vysočiny Tomáš Digrin. Jsem rád, že ladíte Hit Radio Vysočina, no a jedna z nejslavnějších sportovních událostí léta pokračuje. Wimbledon dneska píše další kapitolu třetího kola a české barvy jsou a ještě pořádně budou vidět. Už popolední rozehrála svůj zápas Marie Bousková proti Ludmile Samsonové. První set sice po velkém boji smolně ztratila 4-6, ale Marie se nevzdává. Ve druhém setu právě teď kouše a rve se o každý balón, tak jí držte palce. No a hned po ní nastoupí na stejný kurt také Jiří Lehečka, kterého čeká Španěl Jaume Munar. Jirka na kurt vletí hned zhruba právě teď, hned jak Marie dobojuje. No a aby toho nebylo málo, odpoledne se pak představí ještě 18-letá raketa Linda Nosková, která zhruba před 3 hodinou změří síly se zkušenou Rumunkou Soranou Karsteou. Tak ladíme Wimbledon, fandíme a držíme palce, ať to tam našim padá. Postupně do semifinále je totiž obrovská věc, postoupit samozřejmě, byla by pecka mít českou stopu v Londýně i v druhém týdnu. No a po těch rádiových vlnách vám teď posílám další muziku, vhodnou třeba k tomu víkendovému relaxu. Tady už je Gotye a Kimbra a jejich společný hit Somebody Used to Know. Tak hezké sobotní odpoledne.

0: Baby Goodbye, loučení, které v podání ale Farbena sakra dobře baví, ale v životě to tak, taková sranda nebo tancovačka většinou nebývá. Já třeba nerad dávám s Bohem lidem nebo okamžikům, na kterých mi záleží. No a prostě třeba k těm dovoleným to teď patří. Zažijete něco neopakovatelného a pak prostě musíte odjet. No a do té reality prostě taková je životní realita. Prostě se vrátit domů a začít znova takový ten stereotypní život. Naštěstí na Hit Rádiu Vysočina dneska nic nekončí, naopak teprve to rozjíždíme. Je přesně 13 hodin a 39 minut. Máme před sebou celou sobotní jízdu a jsem moc rád, že u toho můžu být s vámi. A taky jsem rád, že vám k tomu můžu hrát ještě další super muziku. Black Eyed Peas to přesně celý nastartujou, let's get it started, a doplňuje taky skupina Poetika. Výběr je pestrý, tak určitě buďte s námi.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty.

0: pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích. Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Zastila jich Pompej na Hit Rádiu Vysočina ve 13 hodin 50 minut. No a za chviličku 14. hodina, než nám odbije celá, tak samozřejmě pohled na silnice, poté také krátké zprávy a předpověď počasí. No a kdo už se těší, tak se taky po 14. hodině už dočká, protože můj kolega Mára Grande už je připraven na Hajlose v Jihlavě, aby vám přinesl alespoň kousek třetího dne Vysočina Festu do našeho éteru. Tak na to leto si určitě počkejte, no a do té doby ještě čerstvě vdaná Taylor Swift, a nebo hned teď moji oblíbenci Global DJs. Tak parádní sobotu všem. Flash Dance.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1 v úseku mezi 124. až 125. kilometrem ve směru na Brno stojí prouchané vozidlo. Tak pozor, pokud místem pojedete. Přejeme šťastnou cestu a bezpečnou jízdu. No a pokud byste na silnicích potkali nějaké komplikace, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud plánujete cestu do Benátek, tak dobře poslouchejte. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila po každé, ale jenom v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněný už od roku 2024, stojí ale jen 5 až 10 euro. Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 2645. Dalších více než 12 000 lidí bylo zraněno a 15 000 osob přišlo o střechu nad hlavou. Podle OSN se zhruba 50 000 lidí stále pohřešuje. Americká popová hvězda Taylor Swift se včera provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden a trvat by měla dalších několik dnů. A teď ohlédnutí za fotbalovým šampionátem. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Cap Verde 3-2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Znovu se trefil Lionel Messi, který dal svůj celkem 20. gól na světovém šampionátu a vylepšil vlastní rekord. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem. To Kolumbie zdolala Ghanu 1-0 a doplnila seznam účastníků osmifinále o poslední jméno.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetu hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Teploty dneska na Vysočině velmi příjemné, na 20 až 24 stupňů. Sem tam se může objevit i slunce, ale taky pozor na lehké přehánky na severu kraje a nárazový severozápadní vítr okolo 15 metrů za sekundu. No a právě teď už předávám slovo mýmu kolegovi Márovi Grande, kterého zdravím do víru Vysočina Festu. Tak si to užijte.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio.
10: Ano, pohodové odpoledne na celou Vysočinu a hlavně krásné odpoledne z Vysočina Festu. Hlásíme se vám z jihlavského letního kina, kde je před námi poslední festivalový den. Za sebou máme tedy dva dny plné skvělé muziky, výborné atmosféry a mimochodem včerejší večer anebo den, jo. Ten byl fakt nezapomenutelný. Já namátkou se musím vrátit k tomu Pam Rabbit, Ben Cristoval a nakonec Lucie a celý letňák zpíval společně s nimi. Velký to bylo. Dostaneme se k tomu, řekneme si, co nás dneska čeká, spoustu dalších pěkných věcí, tak užívejte hezkého sobotního odpoledne a my posíláme další hity.

Ladíte a posloucháte Hit Radio Vysočina. My vás opět zdravíme takhle v sobotu odpoledne živě exkluzivně z Vysočina Festu, nějakých 50 minut do otevření bran toho třetího dne největšího multižánrového festivalu tady u nás na Vysočině, 12. ročník. My už jsme si užili tedy ty předešlé dva dny naplno. Včerejšek byl opravdu jako nezapomenutelný, tady hlavně Lucie na hlavní stage zpívala a úplně nabitý letňák praskal ve švech. Já se tady koukám do toho dnešního programu a vidím tady, že v 15.15 se rozehraje hlavní stage, takže ten program toho dnešního dne začíná o něco dříve než v těch předešlých dnech. A kdybych mohl vypíchnout, tak vidím MIG 21, vidím Činasky, bude Nintendo, Kasanova Bulhar, PTK, Adam Myšík, Pio Squad, Poletíme, Nedivoč a tak dále. Jako zase pět stagí narvaných úplně skvělou muzikou. Takže pokud si říkáte, co možná s načatou sobotou a třeba jste ani neměli v plánu vyrazit na Vysočina Fest, tak musím říct, že je tady velmi příjemné počasí, prostředí, atmosféra, můžete si sednout, chillnout a lupeny stále ještě k dispozici, takže když vyrazíte na vysočinafest.cz, velmi pohodlně online je koupíte, anebo tedy přímo na místě můžete taky ve stánečku prostě koupíte lupen a pak už si jdete užívat ten start toho léta, start prázdnin a potkávat se s úžasnými lidmi a k tomu se ještě dneska dostaneme, myslím si, že právě o tom ten festival také je. Tak přejeme ještě jednou hezkou sobotu, užívejte, ať už děláte cokoliv a my teď posíláme další hity.

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina a z toho randálu, který teď aktuálně slyšíte, to znamená, že vysíláme živě exkluzivně z našeho mobilního studia Vysočina Festu. My jsme hned vedle hlavní stage. Právě na hlavní stage se připravují Helenie oči, tedy první kapela skupina, která vystoupí na hlavní stage 15.15. Takže mají takovou jako zvukovku. Myslím, že jsou teď aktuálně na startu té zvukovky, takže ještě do toho úplně neřežou. Ono to ještě všechno přijde. Takže vlastně zatím ještě stále klid. Já jsem se chtěl dostat k tomu, co mě na festivalu právě typu Vysočina Fest baví možná ještě víc než samotný koncerty. A to je to, že se tady potkávají lidé, kteří se normálně třeba nikdy nepotkali. Jo. Chci říct, že třeba vedle sebe včera jsem si všímal, stojí rodiny s dětmi, parta studentů, manželé, kteří třeba sem chodí každý rok, i jako lidi, kteří přijeli jen třeba na jediný koncert. A všichni mají vlastně společný cíl užít si hudbu, start prázdnin, léto a má to takovou jako skvělou atmosféru. Včera dokonce jsem si všiml jednoho páru, seděli na dece úplně jako vzadu, zpívali si každou písničku a bylo vidět, jak vlastně je úplně jedno, jestli stojí v první řadě nebo 50-100 metrů od pódia. O tom podle mě právě Vysočina Fest je. Nemusíte být nejblíž, stačí prostě být u toho. Tak pokud chcete, můžete dneska být u toho s námi. Dneska nás toho čeká velká spousta. Za malý okamžik se přihlásím opět v rámci rodinného vysílání, jak jsem to tady pracovně nazval, i se svojí ségrou 19-letou, která je schopná popsat vlastně pro tu mladou generaci, co tady dneska je čeká a co je nemine. Prý říkala, že sobota je nejvíc vybombena. Tak rozhodně je na co se těšit. Teď posíláme další hity.
1: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
2: Teď v létě?
3: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
2: Nahoru za zážitky.
4: Nahoru Resort Monínec.
2: Letní

0: prázdniny pro celou rodinu.
1: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
0: Všechny atrakce najdete na www.nahoru.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz Joseva.cz.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my se živě hlásíme právě z Vysočina Festu posledního dne, naše mobilní studio hned vedle hlavní stage. Kolega, který nás poslouchá ze studia, tak říkal, že ten předešlý vstup zněl, jak kdybychom vysílali od někud z kuchyně, že to bylo, jak když padají pokličky, tak prosím pěkně, nevím, čemu teď se dá přirovnat to, co slyšíme pod sebou, to dupání, možná jak někde v dole. Každopádně zvuková zkouška na hlavní stage stále probíhá. My jsme slíbili, že to teď v tuhle chvíli bude rodinné a hlavně multigenerační vysílání, vstup, protože u mikrofonu už moje ségra Jiřka, 19-letá. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
0: Ahoj, prosím tě, no tak jednoduchá otázka, na koho ty se dneska nejvíc těšíš?
1: No, tak dneska se těším na mnohem víc lidí než předtím. Je to například Nintendo, Casanova, Bulhar, PTK nebo Oscar. Bohužel PTK je dlouho, takže brácha tady se mnou bude muset být dlouho.
0: Brácha zůstane, dobře. Tak jo, hele, a pojďme si to rozebrat, jo. Tak Nintendo, dej jeden song od něj, co je topovej.
1: Tak třeba 13. komnatu.
0: 13. komnata, to si pište třeba. Casanova Bulhar.
1: Madagaskar.
0: Madagaskar, hezky, to je, já tak rád trsám.
1: To přesně ono není.
0: OK, to je zase moje generace. PTK, tak tam vím teda, ale no. To nemusíme ani citovat, jako. Ale ne, ten název vlastně není sprostej.
1: Prostě, ale ta písnička je zprostá.
0: Nevezmu tě z klubu.
1: Domů 3, 2, no.
0: Přesně, 3, 2, 1, teď, no. Hele, a co třeba takový MiG 21 a činasky, je ti to pochutí?
1: Hele, činasky bych jako něco
0: no, řekla. Něco bych jako asi dala, no. jasně. No tak to je zase, já se těším na činasky a na MiG 21. Poletíme, říká ti to něco?
1: Vůbec,
0: to je skvělý slovenský skáčko. Jo, to je fakt jako super topový, na to se taky moc těším. Stále ta zvuková zkouška, teď to syčí, to se testuje PA systém a propískávají se takhle kabely. Ale ono je to jenom takový bílej šum, se tomu říká. No, každopádně, ten program dneska nabitý, ještě něco, co bychom chtěli zmínit. Adam Mišík, to si říkala, že taky vyrazíš.
1: Ano, vyrazím, to určitě Berlín, ten byl tady, že jo, s Rohonym včera. A Oscara bych taky chtěla zmínit, to je například
0: Oscar.
1: A nikdy si mi nechyběl,
0: Nikdy si mi nechyběl, zdravíme Oscara, hele. Na kraji Vysočina stage, Hit Radio Vysočina stage začíná 16.30, Narvan Elizabet Kopecká, poletíme nedivoč, bude to opravdu zase ne nedivoký, ale divoký, je to poslední den, ten si ano. Užijeme naplno. Tak Segrata už má ten seznam hezky pěkně napsaný, teď už jenom, aby brácha dal teda svolení, ale co by dával svolení, že jo, jako už to tady jako jede. No tak v 15.00 se otvírají brány, my se ještě za chvilku opět přihlásíme a teď zdravíme na celou Vysočinu. Hezké odpoledne.

0: Kona Pop na Hit Rádiu Vysočina. My přejeme hezké odpoledne, živě, exkluzivně z Vysočina Festu, poslední třetí den. A kdybych mohl tak říct za ty dva dny, já jsem si uvědomil jednu věc, jo. Vysočina Fest, to je vlastně jako neuvěřitelně pohodový festival. Nikde žádné nervózní fronty, lidé na sebe jsou milí, usmívají se, ono to taky dělá to počásko, jo, a ta celková atmosféra. A když někdo něco hledá nebo někoho, tak vždycky se najde zase někdo, kdo rád jako poradí, a to není úplně samozřejmost. A ještě jedna věc, myslím si, že letos, prosím pěkně, padl rekord v počtu úsměvů. Jo, kam se člověk podívá, tam se někdo směje. A možná právě proto se sem lidé každý rok vracejí a vracejí kvůli té jako atmosféře úsměvům. Tohle prostě jinde, troufám si říct, jako nezažijete. No, ostatně největší multižánrový a takový trochu i rodinný festival na Vysočině. Tak si ten poslední den pojďte užít s námi, jak už jsem zmiňoval, lupeny stále k dispozici na vysočinafest.cz. Pofukuje krásný větřík, máme aktuálně nějakých 21 stupňů, jako co víc si přát, někam zaklepat, snad to bude i úplně bez přehánky, je to nádhera, voní tady jídlo teď, takže už i grily jsou připravený, nejenom že kapely, ale grily, a to mám rád, a mě žene k tomu, že jsem ještě dneska neobědval. No nic, tak za chvilku poslední vstup a taky posíláme další hity, tak užívejte toho sobotního odpoledne.
1: Semifinále s Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina. To, co jste právě teď slyšeli, a my jsme to slyšeli velmi, velmi nahlas, tak to je zvuková zkouška tady Heleni, oči 15-15, start hlavní stage. A já už tady mám moderátory dnešního festivalu opět.
1: Ahoj, čau.
0: Markéta, Míla. Tak co včerejšek? Jaký to bylo?
1: Ale krásný, super, jako.
2: Včerejšek byl super. Včerejšek, moc jsme si užili, jak je vidět na našich sociálních sítích, nejenom tu challenge, kterou jsme točili s našimi posluchači, kdy jsme vlastně hledali hvězdy, jak to dopadlo, můžete mrknout na naše socky. A hlavně užili jsme si i natáčení rozhovoru s Pam Rabbit i s Benem Kristovem.
1: No, oba strašní sympatiáci, byli strašně milí, úplně nás to překvapilo, viď?
2: Přesně tak, souhlasím.
0: Hele, a na koho se dneska těšit, jako? Podívejte se do toho programu.
2: Ale já mám určitě MiG-21 a Činasky.
1: Aha. Určitě, ale já bych vyzdvihla teda Poletíme, na to já se strašně těším, a taky Adama Mišíka teda.
0: Hezky, já bych chtěl tady zmínit, když zmiňujeme Poletíme, tak my jsme se tady bavili se ségrou a já jsem říkal, to je slovenský skáčko, a pak mi došlo, že to nejsou Slováci, my jsou to Brňáci, a já už to Brno mám takový jako zařazení jako Slovensko, tak vím, prosím pěkně, že jsou to Brňáci. Ono se mi to tady všechno popletlo dohromady, protože zvuková zkoučka tady Heleni je oči, jsou Slováci právě, takže všechno tak jako dohromady.
1: Jo, takže ty to šmahem teďka všechno ze Slovenska.
0: Hele, je to dobrý, že jako všichni máme rádi hlalušky, jo, takže...
2: Hele, ale budu Market včera málem si popetla brněnskýho rapera a udělala si málem slovenského rapera.
1: Jo, tak já nevím, ty Slováci nám tady nějak řádí.
0: A my dneska taky zařádíme, a pokud chcete řádit s námi, tak se za námi zastavte. Markéta s Mílou jsou řádně připraveni.
1: Ano, těšíme se na vás, přijďte.
2: Ano, musím říct, že Markéta má opět zase prvotřídní topíče. Já přijďte mrknout, moc si to sluší.
0: Já jsem ještě neměl čas to zkouknout. Jo, jo, jo,
2: jo. No, hodně jsi přišel, Mário.
0: No, tak já to jdu dohnat, ale mám hlad taky, tak možná hlad
1: tak zvíkne. Si jdeme užívat festiáku, pojďte.
2: Ahoj, ahoj.
0: Mějte se krásně, posíláme další hity a loučíme se. Ahoj.

0: Garáž. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, těsně před 15. hodinou jezdíme bez nehod a komplikací, tak snad nám to vydrží i po zbytek dne. Pokud někam jedete, přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu anebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti anebo koncentrace. Zjistili to lékaři z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. Klinika na studii pracovala spolu s infekčními odděleními v Českých Budějovicích, Pardubicích a fakultní nemocnicí Ostrava. Paříž a Londýn chtějí zajistit bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Na projektu spolupracují s Ománem poté, co odmítl mezinárodní námořní misi Irán. Podle rámcové dohody mezi USA a Iránem, jejíž klíčovou součástí je otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu, leží odpovědnost za odminování v této oblasti výhradně na Iránu, tvrdí to Teherán. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. 88-letý držitel dvou Oscarů uvede dnes ve velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. Vrchol cyklistické sezóny je tady. Začíná Tour de France, letos z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a nakonec také Alpy, než se přesunou do Paříže na slavnostní dojezd. Ve francouzské metropoli bude vítěz závodu korunován 26. července. Česko bude mít trojnásobné zastoupení Pavel Bittner, Matias Vacek a Jakub Otruba.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: No a přidáme předpověď pro počasí pro Vysočinu, bude převládat oblačno a sem tam i polojasno. Později k večeru by se mohly objevit slabé přehánky a k tomu se přidá i čerstvý severozápadní vítr o rychlosti v nárazech až 15 metrů za sekundu. Teploty ale budou velmi příjemné, 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Vysočina.
0: No a my už jsme zpátky ve studiu Hit Radio Vysočina s vámi až do 18. hodiny. Tomáš a spolu se mnou i spousta hitů. Startujeme s Imagine Dragons.

0: Rexa Faithless. Výborná taneční věc na Hit Rádiu Vysočina v 15 hodin 9 minut. Když máme ty prázdniny v plném proudu, možná přemýšlíte, čím zabavit děti, nebo taky samozřejmě sebe. A nevíte, kam vyrazit, když počasí zrovna třeba nepřeje, anebo naopak byste se chtěli schladit a k tomu si dát pořádnou porci koly a popcornu. Tak jeden tip pro vás mám právě teď. Společně mrkneme, co nového míří k nám do jihlavského Sinestaru.
1: Na premiéru do Sinestaru.
2: Mimo ní mají v životě jediný cíl, najít toho největšího padoucha a věrně mu sloužit. Jenže je tu jeden háček, kam přijdou, tam se něco pokazí a pro jejich šéfy to většinou skončí katastrofou. Při hledání dalšího záporáka dorazí až do Hollywoodu, kde omylem vtrhnou přímo na filmové natáčení. Režisér v nich ale uvidí hvězdy a rozhodne se s nimi natočit film. Jenže když mimo ní pozvou před kameru opravdová monstra, je zaděláno na pořádný malér. A tentokrát může ohrozit nejen natáčením, ale i celý svět. Mimoni a monstra a jejich žlutomodrá jízda plná průšvihů přichází právě teď do jihlavského multikina Sinestar.
1: Hit Radio Vysočina vás zve do multikina

0: Krištof a jejich šňůry, zítra Rádia Vysočina zdraví Tomáš Digrin. Sobotní odpoledne jde na plné obrátky a věřím, že si ho užíváte přesně podle svých představ. Ať už jste na zahradě, v práci, nebo na výletě, nebo jen tak odpočíváte doma, moc mě těší, že vám děláme společnost právě my. No a já mohu za chvilku slíbit další pořádnou dávku muziky, namátkou třeba. Bude všem dobře známý Cyril a přidáme taky Kelly Clarkson, která nám zvedne rychlost tepu se svým heartbeat songem. No a nebo anglického zpěváka Eda Sheerana a bude jeho velmi povedená věc Safír. A to nás přivede do toho pravého odpoledního varu. Určitě nikam neodcházejte a užívejte víkendu poslechu Hitrádia Vysočina.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina přesně v 15:30. Tohle byla velmi povedená věc od zpěváka Eda Sheerana. A musím říct, že i já tady ve studiu jsem si zesílil odposlech, abych si tuhle pecku pořádně užil. Příjemné sobotní odpoledne přeji všem, kdo nás ladíte. A teď jednu skvělou zprávu z naší Vysočiny. Viděli jste, že budeme mít první vlastní ptačí park? A je to vlastně úplně první v celé České republice. Vznikne podél Hamerského potoka mezi Jihlávkou, Horními Dubenkami, Kalištěm a Bíkovcem. No a ornitologové tam plánují vrátit přírodu do její původní krásy, smokřady, rašelněnešti a hlavně spoustou vzácných zvířat. No a Kraj Vysočina už projekt podpořil 500 000 korun a teď běží veřejná sbírka na ten zbytek pozemku. Až to bude hotové, bude to nádherné místo na víkendové procházky a pozorování přírody. Takže držíme palce, ať se to všechno podaří. No a vy zůstaňte s námi, protože nás čeká další pohodová muzika. A třeba hned teď, jelikož přichází Miles Smith, tak užívejte sobotu.

Činy pře Tomáš. No a kdo nebyl včera v Karlových Varech, jako by nebyl. Filmový festival odstartoval svůj 60. ročník a město se tak proměnilo v obří kino. Hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman už převzal cenu a uvedl film Absolvent, ale seznam hvězd je mnohem delší. Přijede třeba Harvey Keitel, Jeffrey Wright a nebo slovenská herečka Magda Vašáriárová. A pro milovníky filmu to znamená jediné. Příští týden bude jedna velká jízda. No a pro ty, co to raději sledují z bulváru, no, tam je to snad ještě zajímavější. Jitka Čvančarová nesklamala a přišla v krásném outfitu a tentokrát jí to teda moc slušelo. No a samozřejmě se těším, co nového přinese Agáta a jestli a jak se popere s festivalovým shonem Ornella Koktová. A nebo jestli se holky náhodou nepoperou třeba mezi sebou. Tak uvidíme, co letošní Vary přinesou celkově a pokud tam náhodou míříte i z naší Vysočiny, tak přeju skvělou zábavu a myslím, že tam o zábavu nebude nouze. No a kde o žádnou zábavu nepřijdete, je samozřejmě éter Hit Rádia.

0: kde vás za chvilku čeká směs dalších hitů Shakira, Vanastovy věci a nebo taky Shawn Mendes. Tak pěknou sobotu všem.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Show Mendes děl z Eteru Hit Rádia Vysočina za 8 minut 16 hodin. Přeji všem hezkou pohodovou sobotu. No a snad vám tu pohodu teď neskazím, protože pokud jezdíte často trasu Jihlava Třebíč, tak pozor u Brtnice. Od začátku července tam platí další dopravní omezení, a to až do konce prázdnin. Kvůli napojování nového obchvatu je silnice směrem na Jihlavu uzavřená a řidiči musí využít objízdnou trasu přes Jestřebí a Stonařov. Tím ale omezení v okolí Brtnice nekončí. Uzavřená zůstává stále silnice na Luka nad Jihlavou, kde se objíždí přes Příseku a Puklice, a pokračují i práce na tahu směrem na Třebíč s objížkou přes Jestřebí a Kněžice. Pokud tedy míříte tímto směrem, vyplatí se vyrazit o něco dřív a počítat s tím, že cesta může trvat déle třeba. Dobrou zprávou ale samozřejmě je, že všechna tato omezení souvisejí s výstavbou nového obchvatu, který by měl dopravu v budoucnu výrazně zlepšit a hlavně zrychlit. No a než si dáme aktuální situaci na silnicích, mám tady pro vás další hity. Čekají nás Linkin Park, anebo hned teď Miley Cyrus.

0: chviličku 16. hodina a náš pohled míří momentálně na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor na dálnici D1 na 78. kilometru směrem na Brno se po vozovce pohybují lidé, tak v tomto místě určitě nohu z plynu. A taky máme hlášenou nehodu na trase Střebíče směrem na Brno za Vladislaví, havarovala 3 osobní auta. Místo je průjezdné s opatrností a bez zdržení. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Lékaři i nadále prošetřují epidemii salmonely v Evropě. Na vině jsou zřejmě instantní nudle společnosti Riva Foods. K začátku července bylo potvrzeno 106 případů. Nakažení jsou ze 14 zemí, včetně Česka. Zde se zatím potvrdilo 6 nemocných. Poslanci opoziční KDU-ČSL navrhli rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Navrhovaná úprava podle lidovců posiluje význam svátků jako dnů pracovního klidu. To ODS má zcela opačné úmysly, chce zákaz prodeje zrušit. Návrh zdůvodňuje hlavně tím, že zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. A u tohoto tématu zůstaneme. Zítra a pozítří jsou státní svátky. 5. a 6. červenec ale nepatří mezi dny, kdy stát zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních. Na den slovanských věrozvěstů a den upálení Jana Husa tedy nakoupíte jako obvykle. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích kvůli válce na Ukrajině. Ta už trvá přes 4 roky. Během videokonference rada potvrdila své rozhodnutí z března roku 2022. Informovala o tom na svém webu.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Obloha se nám postupně zatahuje a mohou se i na severu Vysočiny objevit slabé přehánky a k tomu nadále fouká i čerstvý severozápadní vítr o nárazech až 15 metrů za sekundu. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Lady Gaga, Cranberries a nebo Guru Josh Project, taková je hudební nabídka po 16. hodině v éteru Hit Radio Vysočina. Tak užívejte víkendu. Hit Radio.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

si, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Potkal jsem tě po letech a kapela Činasky, kterou dnes večer můžete taky slyšet v rámci třetího dne Vysočina Festu. No a krásné sobotní odpoledne z Hitrádia Vysočina přeje i po 16. hodině Tomáš Digrin. Doufám, že si užíváte sobotu tak, jak se patří, protože tenhle víkend totiž nekončí zítřkem, ale tentokrát bude neděle až pondělí, takže si nezapomeňte v hlavě to tak nějak přehodit, protože já moc dobře vím, že taková ta nedělní depka, to je, není nic moc příjemného, ale nebojte, tentokrát si odpočineme, že si nic takového ani nevybavíme. Ale dneska je sobota, spousta času na grilování, ponocování a hlavně zítra i v pondělí ráno platí přísný zákaz nařizování budíku, já mám to jasný, jo. Žádné vstávání, prostě chrápání minimálně do těch 10. No a jestli teďka zrovna házíte nějakou dobrotu na grilek nebo někam jedete, hoďte se do naprostého klidu, nikam nespěchejte a pojďte si se mnou užít tuhle skvělou neodpolední sobotní jízdu. Protože já vám k tomu budu hrát parádní muziku v podobě Hunter X a Golden, což už vlastně slyšíte pode mnou, ale taky za chvilku pořádně vyletněnýho Boba Sinclaira Love Generation bude. Tak ať máte tento prodloužený víkend podle svých představ.

0: Tohle je ta prvá letní hymna na Hit Radio Vysočina v 16 hodin 17 minut. Love Generation a Bob Sinclair, song, který snad neumí nikoho nechat v blbé náladě, a tohle přesně k tomu letnímu víkendu nezaměnitelně patří. A navíc ještě k prodlouženému, tak já doufám, že ho trávíte s těmi nejbližšími na nějakém krásném místě u nás na Vysočině. No a za chvilku k tomu budeme hrát jen ty nejlepší hity. Pořádně to rozbálí Alvaro Soler, no a hned naváže neskutečný rockovej nářez od skupiny Cranberries a její Zombie. Do celé Vysočiny přeji pohodové odpoledne.
1: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
2: Teď v létě?
3: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
2: Nahoru za zážitky.
4: Nahoru Resort Monínec.
2: Letní activity park, jede naplno.
4: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
2: Maxi skluzavka.
4: Lanový park.
2: Elektrokoloběžky.
4: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
2: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
4: Všechny atrakce najdete na www.nahoru.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz.
9: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Ladíte tady Rádia Vysočina, aktuálně máme za minutku půl páté do celé Vysočiny. Zdraví Tomáš, doufám, že máte krásné odpoledne. Pokud dneska nemíříte na Vysočina Fest a plánujete třeba malou procházku po Jihlavě, mám pro vás jeden čerstvý tip. Smetanovy sady vedle horácké multifunkční arény se totiž po velké rekonstrukci konečně otevřely pro veřejnost. Park teda hodně prokoukl, musím říct, jsou tam nové cesty, lavičky a dokonce pítka na vodu, což je v létě super. Má to ale jediný háček, malý takový, na čerstvě vysetou trávu se zatím nesmí šlapat, aby stihla pořádně zakořenit a vyrůst. Takže prosím vás, deky na piknik nechte ještě doma a kochejte se jenom z chodníku. Magistrát navíc slibuje, že park bude mnohem vzdušnější. Zmizely totiž ty staré, husté keře, které v minulosti někteří o přestávkách hokeje využívali, no, řekněme jako provizorní toalety. Takže teď je aktuálně park vzdušnější a opravdu čistý a myslím, že procházku parkem si užije opravdu každý. No a co si užijeme dál, Féteru Vitrária Vysočená je následující muzika, která je takovou malou vzpomínkou na skvělou zpěvačku Helenu Zeťovou. Tady

0: Robin Schulz a taky James Blunt ve společném hitu OK na Hit Rádiu Vysočina. Hezkou sobotu všem, kdo nás posloucháte. Máme přesně 16 hodin a 39 minut. A jestli ještě nemáte plán na dnešní sobotní večer a máte rádi tajemnou atmosféru hradu, tak máte jedinečnou šanci zažít hrad Lipnici na večerních prohlídkách. Teda hrad Lipnice dneska otevírá brány a konají se tam totiž ty vyhlášené noční prohlídky. No a určitě nezapomeňte na nudný výklad, tady vás čeká 90 minut divadla, šermířských soubojů, tance a skvělé hudby. Atmosféra nasvíceného nočního hradu je fakt kouzelná a v kulisách potkáte klidně i vojáky z 30leté války anebo Josefa Švejka. Dneska večer se startuje dvakrát, poprvé v 19 hodin a pak půl desáté večer a samozřejmě i zítra máte další šanci. Místa rychle mizí, tak nic na nic nečekejte, hoďte očko na internet, rezervujte si lístky a udělejte si super výlet. No a my letíme tou sobotou dál, alespoň té další muzice, která nás čeká, buď bude samozřejmě úvodní hitovka ze seriálu Přátelé, tedy skupina Rembrandts, anebo taky zpěvačka Lady Gaga ze seriálu Wednesday.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Switch up. Switch up. Tak tohle byly Féteru Hit Rádia Vysočina Black Eyed Peas. 16. hodina utekla jako voda, nám do té 17. zbývá už jen pár minut. A také to znamená jediné, že za chvilku dáme další zprávy a předpovědi počasí a taky mrkneme na to, jaký máme provoz na silnicích. Do té doby ale skvělá hudba, musím říct, že mohu nabídnout velmi rytmické dvě věci. Dáme Eltona Johna se zpěvačkou Dua Lipa, anebo hned teď momentální absolutní mojí topku, jo? I prej, když je více jak 10 let stará. Já jsem prostě hold trochu pozadu, no. Kato and John, tak přeji krásné sobotní.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Mrkneme na dálnici D1, kde stojí mezi kilometry 116 až 115 směrem na Prahu porouchané vozidlo, takže počítejte se zdržením a v místě určitě projíždějte opatrně. Pokud i vy při vaší cestě narazíte na nějakou komplikaci, tak určitě vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku chybí přibližně 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Sirišťová.
6: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
5: Výlet do Benátek se do budoucna prodraží. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila po každé, ale jen v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je zpoplatněný od roku 2024, stojí ale 5 až 10 euro. Tenistka Marie Bousková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Nasazená 21 otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Ljudmile Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. V boji o čtvrtfinále narazí na Belgičanku Elis Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu po výhře 7-6 a 6-1. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí dva zápasy. Od 19 hodin se střetne Kanada s Marokem. Duel, který má nečekané obsazení, může znamenat historický úspěch pro celek javorových listů. A nebo snahu Maročanů zopakovat 4 roky starý úspěch v podobě postupu. V 23 hodin proti sobě nastoupí Paraguay a Francie. Tým Le Bleu je podle bookmakerů aktuálně největším favoritem letošního šampionátu.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Nadále převažuje spíše oblačná obloha a místy vykoukne i slunce a teploty mezi 21 až 24 stupně Celsia. Později večer se na severu kraje mohou vytvořit slabé přehánky, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. No a neděle pro nás přichystá oblačno, občas i zataženo. Od severozápadu Vysočiny se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24.
4: Hit Radio Vysočina.
0: A v sobotu 4. července je s vámi nadále Tomáš a taky další dávka pořádných hitů a podíváme se do českých luhů a hájů za skupinou Vohnout.

Americká zpěvačka Pink a její Trust Fall. Posloucháte sobotní odpolední Hit Radio Vysočina. S vámi až do 6. hodiny večerní Tomáš. Krásné pozdní odpoledne všem přeji. No a teďka tady mám jednu naprostou bombu pro všechny sportovní fanoušky na Vysočině. Multifunkční arena, horácká arena v Jihlavě totiž v dubnu příštího roku, roku 2027, zažije historický basketbalový svátek. Ženská basketbalová liga se odhodlala k radikálnímu kroku a kompletně mění pravidla hry. Zapomeňte na zdlouhavé série playoff. O mistrovském titulu se totiž i o bronzu rozhodne v jediném nekompromisním zápase na neutrální půdě přímo u nás tady v Jihlavě. Formát všechno nebo nic, který prostě zvedne lidi ze sedadel. Že Jihlava basketbal miluje, už víme. Naposledy tu na holky přišly necelé 3-4 tisíce diváků a padl divácký rekord. No a příští jaro se tak v aréně potká ten největší tlak na hráčky s elektrizující atmosférou vyprodané haly. Uvidíme hvězdy se zkušeností z americké ženské NBA a k tomu nás čeká obří doprovodný program. Takže se máme na co těšit. No a my na Hit Radio Vysočina právě teď rozpumpujeme krev v žilách, protože přichází legendární DJ Do Agostino a jeho L'Amour Toujours. Takže volume doprava, tady je velký hit z roku 1999, tak si ho užijte.

0: Duncan Lawrence, Arkade, po čtvrt na šest na Hit Radio Vysočina. Musím říct, že střídáme hudební styly jako ponožky.
1: No a pokud by vám to třeba nestačilo a potřebovali byste se v těch hudebních stylech vyřádit ještě víc, tak určitě ještě lístky na Vysočina Fest jsou a stačí se třeba jen tak hodit něco na sebe a vyrazit mezi bavící se publikum, protože já tam třeba včera byl a moc jsem si to užil. Takže utíkejte, ať ještě nějaké interprety stihnete. No a pokud by se vám fakt nechtělo, tak my vám muziku pošleme až do vašich uší. Katy Perry, Mark Ember a nebo taky zpěvák Mika. Už za chvilku na Hit Radio Vysočina.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
5: Under Armour makes you better.
4: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
2: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Mika, taky Relax, taky Easy na Hit Radio Vysočina 4. července roku 2026. Aktuální čas za minutu půl šesté. Pohodové sobotní odpoledne nadále přeje Tomáš. No a v tomto týdnu oslavou naše sesterské Hit Radio 90 svůj první rok vysílání. No a já musím vyzdvihnout nového kolegu Vláďu Řepku, který každý všední den od 7 do 10 hodin moderuje Hit Radio 90 a má svůj osobitý styl a stojí za to si ho poslechnout. A mimo jiné i podcast Vypalovačka, který mají v rukou ti nejlepší z nejlepších trio Rachmanová, Alač a taky Klein, a tentokrát probíhají Madonu. Takže to se hodí třeba k tomu, když šurujete nebo vyklízíte skříně a naráží na věci z devadesátek, tak u toho zapomenete na ty současné moderní věci. Takže Hit Radio 90 můžete poslouchat v dabu, anebo taky online. No a my teďka narazíme na jednu takovou věc z devadesátek. Píše se rok 1995 a Světlo světa spatřil jeden z největších hitů devadesátek, který pojednává o tom, jak krásný život může být. Tady už je švédská skupina Ace of Base a jejich Beautiful Life.

0: No tak by to přiznejte, že se taky poklepal do rytmu při tomhle hitu Denzel Pump It Up za 5 minut 3 čtvrtě na 6 a vy posloucháte sobotní odpolední vysílání Hit Rádia Vysočina s Tomem Digrinem. Dneska máme 4. července a kromě toho, že si užíváme léto a prodloužený víkend, připadá na dnešek také Den děkuji. Možná to zní jako úplná maličkost, ale jsou to právě dvě obyčejná slova, nebo je to jedno slovo děkuji, která dokážou někomu zlepšit celý den. Poděkovat můžeme za cokoliv. Prodavačce, která se usměje, řidiči, který nás pustí na přechodu, kolegovi, kamarádovi, nebo třeba doma někomu, koho bereme tak trochu jako samozřejmost. Přitom právě upřímné děkuju stačí nic, často nic nestojí, ale má mnohem větší hodnotu, než si vlastně uvědomujeme. Tak jestli jste dneska ještě nikomu nepoděkovali, možná je právě teď správný okamžik, třeba někomu vykouzíte úsměv. A mimochodem, děkuji i vám, že dnešní sobotní odpoledne trávíte s námi na Hit Rádiu Vysočina. No a já vám za to za chvilku budu hrát jen ty největší hity. Tohle je naše novinka, zpěvačka Rea, Where is my husband, tak já doufám, že momentálně nehledáte nikde svého manžela. A taky nabídnu skupinu One Republic, tak si na to určitě počkejte.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Víc

0: na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

byste v pražských letnách mohli slyšet největší hity skupiny One Republic a i tenhle tam určitě nemohl chybět. Runaway se jmenovala tahle věc. 17 hodin 52 minut a můj čas se pro dnešek naplnil. Díky ještě jednou, že jste ladili Hit Radio Vysočina a určitě zůstaňte s námi až do třeba těch nočních hodin, protože máme pro vás další hity a tím jestli to bude jeden Hemžit, Rockset a taky bude Disturb za chvilku. No a já se tentokrát budu těšit až zase 25. července na vlnách Hit Radia Vysočina. Loučí se Tomáš Digrin a přeji krásný večer. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Jsme mladí a neklidní. Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá?
9: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
8: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Australský trenér Ange Postecoglou převezme fotbalisty An Nassru s hvězdným Portugalcem Cristianem Ronaldem. V saúdsko-arabské lize se kouč pokusí zapomenout na poslední 2 nevydařená angažmá v Premier League. V novém působišti podepsal smlouvu na 2 roky. Oznámil to mistrovský klub z Riádu. A na závěr počasí, noc bude oblačná až zatažená, místy čekáme přehánky a teploty se udrží mezi 16 až 11 stupni. Neděle nabídne oblačno až zataženo, občas nám zaprší, připravte se na přehánky, ojediněle také bouřky a teploty nás čekají v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem. We'll be right back.

0: Hit Rádio Vysočina. Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Tahitské léto v Aquapal z Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: Rádiu Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

너로서는 와진별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.